0: ale se ví toho.
1: No, tohle Jindrinka.
2: No, ale, tohle Jindrinka. Little Krabber se
0: nejle máme ke stům.
1: Ono za kážero, co ono za lího.
2: Na slíhe, svachnu, na slíhe. Little Krabber se
1: nejle máme ke stům. Jenke mítke má, jaká má chadronka za
2: hlou. Jo, jenke jsi, jos, jos. Little Krabber se
1: nejle máme ke stům. Kom, jír vy je jůr, fuše, tak kontent.
0: A ví, kuk, ho má mérno. Little Krabber se nejle máme ke stům. Witches.